se do bahna. Co to je, co to je, co to je, co se to děje? Vypíchli jsme si oči a čekali s důvěrou. A nikdo nám, nikdo nám, nikdo nám

každá kola. A co to je, co to je, co to je, co se to děje? Otevřeli jsme svý srdce a čekali s důvěrou. A nikdo nám, nikdo nám, nikdo nám, nikdo nám